Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádio.
1: Signál Rádio.
0: To jsou nejlepší osmdesátky pro váš skvělý den.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál Rádio. Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Tohle byl Chris Ria. V 8 hodin nás čekají čerstvé zprávy s Honzou Navrátilem. Po nich se můžete těšit na Signál Rádiu, taky na další hudbu budou Erasure, Tina Turner nebo Freddie Mercury. Ale jako první jdeme do provozu.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor na D1 za Prahou, před průhonicemi jde člověk podél středových svodidel, tak raději opatrně, v obou směrech policie jede na místo. Zpomalte taky v ulici Obrataňská v Praze, tady je rozlitá nafta z nákladního vozu na vozovce.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Včerejší den nebyl tak teplý jako dny předchozí. Teplotní rekordy padly na 11 ze 171 stanic měřících déle než 30 let. Všechny rekordy byly zaznamenány na východě republiky, nejčastěji na jižní Moravě. Při nehodách v červenci zemřelo v Česku 41 lidí, meziročně o 6 více. Červenec se tak stal nejtragičtějším měsícem roku. 27. červenec byl navíc nejtragičtějším dnem. A ještě jednou silnice. Hustý provoz panoval včera na chorvatských dálnicích směřujících k Jaderskému moři. Na mnoha úsecích byly silné dopravní zácpy a kolony dlouhé i více než 12 kilometrů. Důvodem ucpaných chorvatských silnic a dálnic je podle portálu střídání dovolenkářů v letoviscích na Jadranu k 1. srpnu. Poblíž kavárny v Moskvě došlo včera večer k výbuchu. Na místě jsou podle posledních informací nejméně 3 mrtví a 15 zraněných. Příčina incidentu podle místní policie zatím není známa. S odkazem na sdělení policie o tom informuje agentura RIA Novosti.
1: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. Pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži. Trenér Artisu Roman Nádvorník byl rád, že si jeho tým odvezl bod, byť přiznal, že před zápasem chtěl body 3.
3: My jsme nesmírně šťastní, že odvezeme bod. Na začátku samozřejmě jsme si jeli pro 3 body, ale věděli jsme, že to bude nesmírně těžký. Bavili jsme se o tom, že de facto to je takový zápas o 6 bodů, protože asi Slovácko se bude pohybovat přibližně někde v těch místech, kde se budeme pohybovat my, nebo ta kvalita toho mužstva by měla být srovnatelná s náma, že za každou cenu tady prostě musíme bodovat.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den bude ve znamení nižších teplot a také menšího množství srážek. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr zítra zafouká mírný východní do 6 metrů za sekundu a teploty naměříme od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Tohle je víkend na Signál Rádiu, před námi po 8. Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra nebo Freddie Mercury a taky mrkneme do kalendáře. Výročí slaví jedna nedílná součást našich oděvů. Moje jméno je Martin Čípa, přeju vám krásné nedělní ráno.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkend na Signál Rádiu, dali jsme si New Order a True Fate. Dnes je neděle 2. srpna a svátek slaví Gustav. Narozeniny má pak třeba dokumentaristka Olga Sommerová. Slavíme taky Mezinárodní den suchého zipu. Ten vznikl v roce 1941 a inspirovala ho příroda. Švýcarský inženýr Georges de Mestral vyrazil na procházku se psem, který domů dorazil potom úplně pokrytý bodláčím. No a tak ho přitom trápení při sundávání všech těch bodláků ze srsti napadlo, že by mohl vynalézt něco, co se taky tak kvalitně přichytí a pro změnu to bude taky užitečné. Pokud dnes taky cokoliv slavíte, tak my vám přejeme ze studia Signál Rádia jenom to nejlepší a nejen pro oslavence už vybírám další hudbu. Před námi Fancy nebo Duran Duran, taky se mrkneme, jaké nás dnes čeká počasí.
1: Signál Rádio.
2: Signál

0: Tina Turner a We Don't Need Another Hero na vlnách Signál Rádia minutu po 8:30. Včera se nám trochu ochladilo a přes noc jsme si pěkně vyvětrali. Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo. Ojediněle se vyskytnou také přehánky, a to hlavně ve vyšších polohách. Teploměry mají ukázat 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 32. Celý víkend slavíme výročí vzniku legendární hudební televize MTV. Další zajímavost z jejího vysílání pro vás mám už za chvíli. Taky budou The Connells nebo Erasure.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál Rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál Rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: taky Ricky Povery. Jak jsem slíbil, jdeme taky na televizní obrazovky.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: 2. prosince 1983 MTV exkluzivně uvedla 14-minutový krátký hororový film Thriller k písni Michaela Jacksona. Tenhle projekt stál na tehdejší poměry neuvěřitelných $500,000, což byla částka, kterou do té doby do jednoho videoklipu nikdo neinvestoval. Premiéra se stala celonárodní událostí a MTV musela kvůli extrémnímu zájmu diváků upravit celý svůj vysílací program. Stanice klip vysílala v podstatě každou hodinu. A aby uspokojila poptávku, často před ním běžela i hodinová dokumentární show o tom, jak se video natáčelo. Sledovanost MTV v těchto dnech trhala historické rekordy a prodej samotného alba Thriller vystřelil do astronomických výšin. Zkrátka milník, který definitivně proměnil hudební video z pouhého propagačního nástroje pro rádia na úplně samostatnou a respektovanou uměleckou formu. Tady je Michael Jackson a Thriller.
1: Na signál rádia. Připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

Posloucháte Signál Rádio.

0: Charles and Eddie na Signál rádiu v 9 hodin z 80. po celé taky třeba Europe, Van Halen a nebo Wham. Ve studiu už se ke mně přidává také Honza Navrátil, který přináší aktuální zprávy a spolu ještě mrkneme na silnice.
1: Signál rádio doprava.
0: Opatrně na dálnici D8, 14. kilometr ve směru od Prahy na Ústí hlásí nehodu dvou osobních aut, která překáží na vozovce, také raději nohu z plynu.
2: Zaslechli jste známou melodii, ale nemůžete si vzpomenout na název. Koukněte na náš web signalradio.cz. Hned vedle fotky moderátora najdete odkaz na playlist. Za ním se skrývá nejen seznam odehrané hudby, ale také obaly singlů a texty písní. Objevte hity z našeho éteru na webu www.signalradio.cz.
1: Signál Radio zprávy.
3: Příjemnou neděli posloucháte Signál Radio, na řadu přichází zprávy. Ministerstvo zahraničních věcí plánuje proměnu systému DROST. Podle ministra zahraničí Petra Macinky systém sice dosud funguje bez problémů, je ale zastaralý. Nahradit by ho mohl novější systém, který by proti tomu původnímu měl několik nových funkcí. Jednou z nich by měla být například zdravotní sekce. Ta by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Ministrům vlády Andreje Babiše začaly prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání po dvou týdnech, tedy 17. července. Hlavním tématem po prázdninové schůze vlády bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Už více než týden hasiči Zápolí s rozsáhlým lesním požárem v jednom z francouzských departementů. Na místě zasahují také čeští hasiči. Plameny se šíří kousek od sídel známých herců George Clooneyho nebo Breda Pitta. Posádka českého vrtulníku sdílí na sociálních sítích fotografie, jak do bambivaku nabírá vodu právě z jezírka Breda Pitta.
1: Co se děje v regionu?
3: Největší úložiště baterií v Česku vzniká v Kladně. Investorem zařízení, které vyjde na 500 milionů korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny.
1: Sport.
3: Mezinárodní fotbalová federace upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům poté, co se tento záměr setkal s rozsáhlou kritikou. Proti plánům se otevřeně postavily Evropská, Jihoamerická a Asijská federace. Nejdále zašla ta Evropská, která po dohodě všech 55 členských svazů vyhlásila bojkot světových šampionátů, pokud FIFA svůj záměr uskuteční.
1: Signál rádio počasí.
3: A přidávám také pohled na počasí. Nedělní den bude ve znamení nižších teplot než včera, bude oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr bude foukat mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 26 do 31 stupňů Celsia. Hezkou neděli s námi, přeje Honza Navrátil.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Tohle je víkend na Signál rádiu a krásné nedělní ráno už vám přeje Martin Čípa. Za chvilku přidáme jeden tip na výlet do podzemí, taky vybírám další hudbu. Před námi Sheena Easton a nebo slíbení Wham a Careless Whisper z roku 84.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Další osmdesátková pecka na vlnách Signál Rádia, Van Halen a Jump. Dáme si taky Bananarámu anebo OMD, teď už ale slíbený tip na výlet. Jestli vás lákají tajemství a máte rádi neobvyklé zážitky, měli bychom pro vás jednoho barona s mrtvolami s cihlami pod hlavou a další zajímavosti. Kolega Luděk Savana Urbánek nás dnes zavede do podzemí v Brně, tak pojďme s ním.
1: Hezký dobrý den, nasaďme si kapuci a vydejme se do podzemí. Kapucínská hrobka v Brně s přirozeně mumifikovanými ostatky mnichů i slavného barona Františka Trenka patří k nejvyhledávanějším místům moravské metropole. V letošním roce si navíc připomíná 370 let od vysvěcení kostela nalezení svatého kříže. Kapucínská hrobka na Kapucínském náměstí v Brně je součástí funkčního kláštera bratří Kapucínů a nachází se právě pod tímto kostelem. Patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším historickým místům moravské metropole a návštěvníky přitahuje nejen atmosférou tajemného podzemí, ale především unikátně dochovanými mumifikovanými ostatky kapucínských mnichů a dobrodinců řádu. Díky důmyslnému systému ventilace zde vzniklo specifické mikroklima, které umožnilo přirozenou mumifikaci těl zemřelých. Dodnes návštěvníky fascinuje prostá forma kapucínského pohřbívání. Zemřelí byli ukládáni bez okázalosti, pouze v jednoduchém řádovém oděvu, často jen s cihlou pod hlavou. Hrobka tak představuje neobvyklé svědectví o životě, spiritualitě i každodennosti kapucínského řádu. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: Posloucháte Signál Radio.

0: Rok 1987, ladíte víkend na Signál Rádiu, s vámi je Martin a taky Europe a Kerry. Dnes pokračuje ochlazení oproti posledním pracovním dnům, i v neděli čekáme oblačno až polojasno, dopoledne místy až zataženo. Ojediněle počítejte taky s přeháňkami, a to hlavně ve výše položených oblastech. Teploty se teď pohybují kolem 20, přes den čekáme maximálně 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy čekejte až 32 stupňů. Za chvilku pozvánka na reprízu rozhovoru Signál Rádia, taky chystám další hudbu, Roxette nebo Tight Fit.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 1981 se začala psát z brusu nová kapitola hudebních dějin.

0: módu, účesy i celou popkulturu.
1: Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná.
0: Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Tohle je 80kové léto na Signál rádiu Bee Gees a jejich Night Fever. Pokud jste nestihli tenhle týden rozhovor Signál rádia, tak pro vás máme jedinečnou možnost dát si jeho reprízu dneska večer. Dalším zajímavým hostem Lucie Sinkové byla dvojnásobná mistryně České republiky v juniorském boxu a vicemistryně republiky v boxu žen Klára Poledníková. Řeč byla o tom, co jí přivedlo k tak tvrdému sportu, přestože původně začínala u aerobiku. Dozvíte se taky, jaký sport pomohl v boji s těžkou nemocí, nebo jak její boxerské začátky přijímali mužští kolegové. Dojde taky na téma talismanů a rituálů před zápasem, tak nezapomeňte naladit Signál rádio v 6 hodin večer. Já už docela přidávám Madonu nebo Kylie Minogue.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80.

0: Kathy Dennis a její Touch Me All Night Long, to je Signál Radio, minutu před desátou. Po celé vybírám Taylor Dane, Abu nebo Phila Collinse, před námi taky další zprávy s Honzou Navrátilem a pohled na silnice.
1: Signál Radio, doprava.
0: Nehodu aktuálně hlásí v Praze Legerova, tady se srazil osobák s motorkou, navíc je to v aktuálním zúžení za muzeem, tak určitě počítejte s komplikacemi a menším zdržením.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezkou neděli opět po hodině, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová zaplatila pokutu 10 000 korun za to, že porušila zákon o střetu zájmů. Informovala o tom na svém Facebooku. Připomeňme, že trest jí vyměřila mostecká radnice za to, že ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku od rodiny. Podle analytiků Bankovní rada České národní banky na svém čtvrtečním jednání úrokové sazby nezmění. Základní sazba podle nich zůstane na 3,75%, kam vzrostla v červnu. A Maďarsko dnes kvůli nízké hladině Dunaje zcela odstavuje svou jadernou elektrárnu Pax. Podle premiéra Petera Maďara chystá země úsporná opatření.
0: Co se děje v regionu?
1: V těchto horkých dnech vyhledávají Pražané i návštěvníci metropole možnosti na schlazení. Jednou z nich jsou také takzvaná mlžítka. Těch je na území Prahy už 50. Od května přibyla další 4 v Praze 4. V ulicích jsou dva typy. Jeden mlží nepřetržitě, druhým je pak takzvané osvěžítko, které je samoobslužné a nabízí i možnost napití. Spotřeba vody je zhruba 18 litrů za hodinu.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za fotbalem. Trenér Martin Hyský nedokázal s fotbalisty Plzně zvítězit ani ve druhém kole prvoligové sezóny. Po remíze 1-1 se Zbrojovkou Brno ale nadále věří své cestě. 50-letý kouč respektuje pokřiky fanoušků proti své osobě, nenechá se jimi však zlomit. Oproti úvodnímu kolu a porážce 1-3 s Libercem viděl ve hře svých svěřenců zlepšení.
2: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, na tu každodenní práci a nechci tu energii ztrácet někde kolem.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den je ve znamení nižších teplot. Dnes počítejme s oblačnou až polojasnou oblohou. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr fouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik další nedělní zprávy. Posloucháte Signál a teď opět 80.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Je to tak, ABBA nebo Phil Collins a Philip Bailey na start 10. dopolední. S vámi je Martin Čípa, přeju krásnou neděli a chystám pro vás taky sondu do profilů 80kových hvězd na sociálních sítích.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Paul Young, Come Back and Stay na Signál Rádiu, za chvilku také Ugly Kid nebo Joy, teď ale budeme online.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Rádiu.
0: Taylor Dane se inspirovala Madonou a spustila na sítích tajemnou kampaň. Sdílela video, ve kterém tančí před zářivě zlatou stěnou ve třpitivých šatech. K příspěvku napsala, že se chystá něco velkého a nezapomenutelného. Fanoušci v komentářích hádají všechno od nové hudby přes koncertní turné až po účast ve Stardance. Spandau Ballet propagují na Instagramu novou verzi hitu Gold z roku 83. Tu vytvořil britský DJ, který si říká Majestic, a nový kabát zní naprosto skvěle. Kapela taky prozradila, že skladba je inspirovaná kultovní bondovkou Goldfinger. Sítěmi proletěla zpráva o možném vydání duetu Eltona Johna a George Michaela s názvem This Kind of Love. Ten nebyl nikdy dokončen kvůli sporům s vydavatelstvím. Teď to ale vypadá, že se ledy pohnuly. Existuje zvuková stopa s hlasem Eltona i Michaela. Zbývá už jen dát je dohromady. A Bon Jovi za sebou mají sérii koncertů v newyorském Madison Square Garden. Jedno z vystoupení minulý týden ale nedospělo do svého konce. John se vyprodané hale omluvil, vysvětlil, že bojuje se zánětem nosních dutin a bude nejlepší, když show odpíská. Fanouškům ale slíbil opakování celého koncertu v náhradním termínu. Nezapomeňte sledovat taky Signál Rádio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.

0: Michal David a pár přátel stačí mít na Signál rádiu. Užívejte si chvíli chladnější počasí, dnes oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami a teplotami maximálně 25 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 32. Zítra se totiž zase oteplí. Pondělí bude jasné až polojasné, ojediněle se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty už zase 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 39 stupňů Celsia. Já už teď můžu slíbit další zajímavosti z první dekády vysílání legendární televizní stanice MTV. Taky je před námi Annie Lennox nebo UB40 už za chvilku.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Tohle je Signál Radio a Stars on 45. Celý víkend si připomínáme výročí vzniku MTV. Podíváme se taky na jeden ze zcela zásadních milníků ve vlivu hudby na lidstvo.
1: Víkendový speciál Signál Radio. 45 let MTV.
0: Dne 13. července 1985 se uskutečnil největší a nejambicioznější charitativní koncert v dějinách Live Aid, který zorganizoval Bob Geldof s cílem vybrat peníze na pomoc hladomoru v Etiopii. Koncert probíhal souběžně na stadionech Wembley v Londýně a JFK ve Filadelfii a představil absolutní špičku světové hudební scény. Od Queen přes U2 až po Led Zeppelin. MTV zajistila nevídaný 17 hodin trvající nepřetržitý přímý přenos plný živých vstupů a rozhovorů ze zákulisí. Pro stanici to byla obrovská technická i logistická výzva, protože musela koordinovat

0: Sophie B. Hawkins a Then I Wish I Was Your Lover. V 10 hodin a 59 minut právě teď vchází do studia Signál Rádia taky Honza Navrátil, který přináší čerstvé zprávy. V příští hodině další osmdesátky, třeba Alphaville, Foreigner nebo Rick Astley, a my se spolu podíváme taky na silnice.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se na 197. kilometru D1 na příjezdu do Brna z východu. Před sjezdem k Avionu jsou v sobě dva osobáky, neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak určitě počítejte s komplikacemi.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli, je s vámi Signál Rádio, opět po hodině pro vás máme další aktuální zprávy. Celkem 238,5 tisíce domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a na děti, přešlo od včerejška na superdávku. Od srpna totiž začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní 4 podpory se tak zrušily. Nejméně o 500 korun se od včerejška polepšila více než třetina příjemců. Naopak téměř polovině částka minimálně o 500 korun klesne. Těm, kteří se kvůli tomu dostanou do potíží, mohou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci. Uvedlo to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hackři napadli web Státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu ale není ohrožen. A Rusko v červenci vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Dronů dlouhého doletu naopak meziměsíčně ubylo.
1: Co se děje v regionu?
2: Fanoušci fotbalové Slavie se dočkají fanouškovského obchodu. Vršovický klub plánuje expanzi do centra Prahy. Svůj fanshop chce otevřít na adrese Národní 43 na Jungmanově náměstí. Právě tady vystřídá cukrárnu. Prostor, kde klub krom prodeje upomínkových předmětů plánuje i besedy a autogramiády, bude otevírat letos na podzim.
1: Sport.
2: 37-letý skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo ve Visle. Pro dlouholetou českou jedničku je to v této sérii nejlepší výsledek po 8 letech. V srpnu v roce 2018 byl třetí.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den je ve znamení nižších teplot. Dnes počítejme s oblačnou až polojasnou oblohou. Ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, které budou během odpoledne ustávat. Vítr fouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 26 do 31 stupňů Celsia. Tolik další nedělní zprávy. Posloucháte Signál a teď opět osmdesátky.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Je 11 hodin a přesně 2 minuty, k tomu posloucháte Víkend na Signál Rádiu a krásné nedělní dopoledne vám i dál přeje Martin Čípa. Vybírám další hudbu, před námi Sixpence, None the Richer nebo slíbený Rick Astley. Taky přidám tip, kam vyrazit na takové menší posezení a dát si k tomu nějaké ty dobroty.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Tohle je Signál Radio, s vámi je Martin a taky Foreigner, I wanna know what love is. Jestli máte chuť na chvíli zpomalit, užít si příjemnou atmosféru a objevit kouzlo místa, kde se potkává tradice se současností, tak vás zveme na Břevnovské léto. Akci, která ukazuje, že i uprostřed Prahy se dá najít kousek vesnického ducha. Víc dodá kolegyně Lucka Sinková.
1: Břevnovské léto láká na pohodovou atmosféru, piknikové posezení, pouliční umění a taky na setkávání s lidmi, kteří mají rádi sousedskou atmosféru a příjemně strávený čas. U barokní usedlosti Ladronka si můžete užít volnočasové aktivity, uvolněnou náladu a samozřejmě i občerstvení. A zastavit se je i možné u pozůstatků johanistských opukových lomů, z jejichž kamene se postavila řada pražských staveb. A od rozhledny Šiška Čestmíra Sušky se pak můžete vydat starou poutní cestou s několika barokními kapličkami. Je to trošku jako návštěva vesnice, jen s tramvají za rohem. Tak si přijďte užít den plný pohody, hudby, zábavy a letní nálady na Břevnov, na Ladronku.
0: Díky za tip, Lucko, já přidávám Alphaville a nebo Paula Simona. Jsme Signál Radio.

0: Signál Rádio. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.
1: Zase vzpomínám na lásku minulou. Chvíli ji proklínám, náladu pod nulou. Byla jak lavina.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: mis dobrých nadějí.
1: Užijte si víkend se Signálem.

0: Posloucháte Signál Radio, Michael Jackson a They Don't Care About Us přesně v 11:30. Chystám taky Bonnie M nebo Masquerade, taky prozradím, o co budeme v příštím týdnu hrát v naší ranní kvízové hře Ano nebo ne, tak určitě zůstaňte se Signálem.
1: Víkendový speciál Signál Radio. 1. srpna 1980

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Ultravox a Dancing with Tears in My Eyes na Signál rádiu budou taky Bengals, R.E.M. nebo Harold Faltermeyer. Teď vás ale zvu na zítřejší ranní vysílání a mozkovou rozcvičku.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: Prázdniny se nám přehouply do druhé půlky a letního čtení není nikdy dost. Proto celý příští pracovní týden, čili od pondělí do pátku, budeme hrát v našem vysílání o zábavnou knihu Mikulášovi nevydařené cestálie. Ta popisuje různé neobvyklé zážitky, dramata nebo nehody, které můžete zažít při cestování. No a aby byla ta letní pohoda kompletní, přihodíme taky náš stylový rádiový hrnek. Není to zadarmo, základním předpokladem pro získání výhry je včasné vytočení čísla sem k nám do studia 910 260 910 a taky správná odpověď na jednoduchou otázku Jirky Svobody ve znění ano nebo ne. Už v pondělí startujeme, tak pozorně poslouchejte a doplňte si letní knihovnu.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu.

0: Elán, Loizo a Že mi je luto, song, který uzavírá dopolední vysílání. Po 12. se můžete těšit třeba na Bad Boys Blue, Gibson Brothers anebo Camouflage. Čerstvé zprávy už přináší Honza Navrátil, který právě usedá za mikrofon. V nich se mimo jiné dozvíte, co můžete udělat proto, aby se vám při létání nestratilo zavazadlo. Jako první se ale podíváme, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Jezdí se celkem klidně, jedna aktuální zpráva, opatrně na 58. kilometru D6, a to na trase Praha-Karlovy Vary. Tady je na vozovce balík slámy, tak pozor, ať do něj nevletíte.
2: Poslouchejte Signál Rádio také přes mobilní aplikaci.
1: Signál Rádio hraje 80. Taky milujete ten pocit, když slyšíte hudbu, která vás okamžitě vrátí v čase a připomene dobu bezstarostných let? Signál Rádio vás vrací do mládí s těmi nejlepšími hity 80. let. Tahle hudba nestárne a s ní nezestárnete ani vy, tak si ji společně s námi užívejte každý den od rána do večera. Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky. Signál Rádio zprávy.
3: Příjemné nedělní poledne, dobrou chuť k obědu. Začínáme se zprávami. Czech Airlines Handling, jedna z handlingových společností na letišti Václava Havla, eviduje za loňský rok zhruba 19 000 reklamací o nedoručení zavazadla. V letech 2023 a 2024 byl jejich počet přibližně 23 000. Jedna reklamace se může týkat i více zavazadel. Co mohou cestující udělat pro snížení rizika ztráty zavazadla, tak to popisuje zástupce mluvčí letiště Praha a mluvčí handlingové společnosti Jiří Hanych.
4: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letišního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla.
3: Podle Hanycha se ve většině případů podaří opožděná zavazadla dohledat do 24 hodin. Kritická zůstává situace kvůli horkům a větru ve francouzském departementu Var, kde jsou nasazeni také čeští hasiči. Nový požár se tu podařilo stabilizovat, boj s živlem ale pokračuje, řekl to podle agentury AFP místní prefekt. A americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy americké a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán.
1: Co se děje v regionu?
3: Další pražská betonová plastika půjde k zemi. Po nedávném pádu plastiky rovnováha u Barrandovského mostu prošla kontrolou další, umístěná pouze o pár metrů dále. Jde o plastiku zvanou hroší lázně. Její demolice bude preventivní a před ní technická správa komunikací zpracuje projektovou dokumentaci pro budoucí novou repliku.
1: Sport.
3: A ve sportu míříme za tenisem. Darja Vidmanová postoupila na turnaj v Memphisu do finále a zahraje si o první titul na okruhu WTA. Mexičanku Renatu Zarazuavou porazila v semifinále 6-3 a 6-3. O titul se utká dnes s teprve 16-letou Kristínou Ljutovovou z Ruska, která zdolala domácí Američanku Elvínu Kalijevovou 7-5 a 6-1.
1: Signál Rádio počasí.
3: A další víkendové zprávy na Signálu končíme pohledem na počasí. Venku je oblačno, s teplotami od 26 i do 31 stupňů Celsia. Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zítra vyskytnou přehánky a nebo bouřky. Vítr v pondělí zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A i zítra bude poměrně horko. Nejvyšší denní teploty naměříme od 31 do 36 stupňů Celsia. Tolik zpráv. A Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: 12 hodin a 3 minuty k tomu krásné nedělní poledne už vám ze Signál rádia přeje Martin Čípa. Vydáme se spolu na dovolenou. Nedávný incident v jednom tureckém hotelu ukázal, že pojem all inclusive tak úplně neznamená, že si můžete odnést cokoliv. Víc už za chvilku taky přidám slíbené německé trio Camouflage a jejich hit The Great Commandment z roku 87.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte víkend na signálu s Martinem, tohle byla Tina Turner a The Best. Pohoda v rezortu a neomezený příjem jídla a pití, to je věc, na kterou si i čeští cestovatelé velmi rychle zvykli a někdo bez takzvaného all inclusive nedá ani ránu. Všechno má ale svoje meze, na které narazila skupina turistek v tureckém letovisku. Tam si tak oblíbili místní desert baklava, že se rozhodli pořádně napakovat. Obsluha restaurace si ale všimla partičky, která odchází z restaurace s podezřele velkými taškami, a tak se rozhodla je zkontrolovat. Zjistili, že dámy si odnáší obrovské množství sladkostí z bufetu a jedna z účastnic začala po konfrontaci i s jídlem utíkat. Schovala se na toaletu a tam začala sladký důkazní materiál splachovat, a i když přivolaná policie situaci následně vyřešila dohodou, turistky museli zaplatit nejenom znehodnocené jídlo, ale představte si, taky vyčištění ucpaného potrubí. Tímto tedy posílám pozdrav všem posluchačům, kteří pracují v pohostinství, musí pracovat s takovýmhle materiálem. A dobrá zpráva na závěr, skupina turistek nebyla z Česka.
1: Signál Radio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Je půl jedné, tohle byly na Signál rádiu Patrick Swayze, Wendy Fraser a She's Like the Wind. Letní Ricky Povery nebo Bad Boys Blue vyplní éter v nejbližších minutách. Taky se těšte na další hudební ikony z první dekády vysílání stanice MTV. Jejíž výročí vzniku si celý víkend připomínáme.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: I tohle je ta nejlepší hudba na víkend ze Signál rádia. Brian Adams a Everything I do it for you.
1: Víkendový speciál Signál rádia. 45 let MTV.
0: MTV vždycky spojovala národy hudbou, ale taky dala v zámoří slávu evropským projektům. A právě díky MTV dobila taky norská synthpopová trojice Aha Ameriku. Bylo to klipem k písni Take On Me, který kombinoval živé herce s tuškovou animací. Režisér Steve Barron využil tehdy revoluční techniku zvanou rotoskopie, kdy se filmové záběry okénko po okénku překreslují do podoby animace. Příběh o dívce v kavárně, kterou hrdina z komiksu vtáhne do svého černobílého světa, uhranul miliony diváků po celém světě. MTV klip nasadila do masivní rotace, což kapelu okamžitě katapultovalo na první místo americké hitparády Billboard Hot 100. Klip získal 6 cen na MTV Video Music Awards v roce 86 a dodnes patří mezi nejikoničtější vizuální díla popkultury. Tady jsou ode mě Aha. Odpoledne se o vás bude starat kolega Dominik Port. Martin se loučí, přeju vám hezký zbytek neděle.
1: Na Signál rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Proclaimers, půl minuty před jednou odpolední na Signál Rádiu. Po celé tady mám pro vás další skvělé osmdesátky, taky jak jinak. U nás na Signálu Jazu, Hot Chocolate nebo Samantha Fox, ale předtím další zprávy, jak jinak než od Honzy Nevrátila a taky pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Odstavený osobák aktuálně stojí na D11 na 16. kilometru ve směru do Prahy, takže na to určitě myslete. A stejný případ, to je také poruchaný osobák, je hlášený na D10 na 22. kilometru a to směrem na Prahu. Tak na to dávejte pozor a já vám přeji pohodovou a ničí nerušenou ideálně 80-kovou jízdu.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.
3: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Signál Rádio, zprávy.
4: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Včerejší den nebyl tak teplý jako dny předchozí. Teplotní rekordy padly na 11 ze 171 stanic měřících déle než 30 let. Všechny rekordy byly zaznamenány na východě republiky, nejčastěji na jižní Moravě. Při nehodách v červenci zemřelo v Česku 41 lidí, meziročně o 6 více. Červenec se tak stal nejtragičtějším měsícem roku. 27. červenec byl navíc nejtragičtějším dnem. A ještě jednou silnice. Hustý provoz panoval včera na chorvatských dálnicích směřujících k Jaderskému moři. Na mnoha úsecích byly silné dopravní zácpy a kolony dlouhé i více než 12 kilometrů. Důvodem ucpaných chorvatských silnic a dálnic je podle portálu střídání dovolenkářů v letoviscích na Jadranu k 1. srpnu. Poblíž kavárny v Moskvě došlo včera večer k výbuchu. Na místě jsou podle posledních informací nejméně 3 mrtví a 15 zraněných. Příčina incidentu podle místní policie zatím není známa. S odkazem na sdělení policie o tom informuje agentura RIA Novosti.
1: Co se děje v regionu?
4: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu.
1: Sport.
4: Fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1-1. Pro Artis se jedná o premiérový bod v nejvyšší soutěži. Trenér Artisu Roman Nádvorník byl rád, že si jeho tým odvezl bod, byť přiznal, že před zápasem chtěl body 3.
5: My jsme nesmírně šťastní, že odvezeme bod. Na začátku samozřejmě jsme si jeli pro 3 body, ale věděli jsme, že to bude nesmírně těžký. Bavili jsme se o tom, že de facto to je takový zápas o 6 bodů, protože asi Slovácko se bude pohybovat přibližně někde v těch místech, kde se bude pohybovat my, nebo ta kvalita toho mužstva by měla být srovnatelná s náma, že za každou cenu tady prostě musíme bodovat.
1: Signál Rádio, počasí.
4: Nedělní den je oblačný až polojasný, ojediněle se vyskytují přehánky, které ale během odpoledne budou ustávat. Vítr fouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zítra vyskytnou přehánky anebo bouřky. Vítr bude foukat jižní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A i zítra bude horko. Nejvyšší teploty naměříme v pondělí mezi 31 a 36 stupni Celsia. Tolik další nedělní zprávy. A Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Začíná nedělní odpoledne na Signálu, máme lehce po jedné a až do 6. večerní vám ty nejlepší osmdesátky bude neustále vybírat Dominik Port. No ale brzy tu se mnou bude i moje skvělá kolegyně Lucka Sinková a ta nás vezme na Prahu 10 za kulturou a to pod širým nebem, takže se máme na co těšit, ale ještě předtím si pustíme třeba Samantha Fox.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Jazou z písní Only You, ladíte signál a já už v našem studiu vítám moji skvělou kolegyně Lucku Sinkovou, se kterou dneska vyrazíme na Prahu 10, kde mají letní scénu Zahraďák. Krásný název, jestli máte chuť a máte dneska čas užít si skvělé divadelní představení a k tomu spoustu hudby a hlavně takovou tu pravou, nefalšovanou letní pohodu, tak si myslím, že není nad čím přemýšlet a určitě sem vyražte. No a víc nám k tomu všemu poví kolegyně Lucka Sinková.
1: Máte chuť vyměnit klasický divadelní sál za vůni trávy, letní vzduch a pohodovou atmosféru parku? No tak Zahraďák nabízí divadelní představení, které si užijete venku, pod širým nebem a v příjemném prostředí zahradního města. Stačí dneska přijít, usadit se a nechat se na chvilku vtáhnout do světa příběhů, fantazie a letní pohody. No a pokud to dneska nestihnete, tak jindy, protože Praha 10 připravila akce na několika oblíbených místech po celé léto.
0: Lucko, moc děkujeme, tak vidíte, kdyby náhodou dneska to nevyšlo, máte možnost spoustu i nadále v příštích týdnech a tak dále. No a my pojďme dál k naší skvělé hudbě Kim Wilde, nebo teď už Urge Overkill. Good.

0: Inexis a jejich Original Sin přesně o půl druhé odpolední na Signál rádiu. Za pár chvil pro vás budu mít info ohledně soutěže, která nám startuje už zítra ráno. Budeme hrát o skvělé ceny. Jaké to budou, tak to vám prozradím za pár chvil, ale předtím tady mám pro vás další dávku naší hudby, která určitě stojí za velký poslech. Queenie, Amy Grant a nebo taky se vrátíme do 80. společně s Lionelem Richiem.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

Legendární píseň Don't Stop Me Now v podání Queenu v čele s Freddie Mercurym. No a protože jsem před chvílí avizoval, že budeme už od zítřka rána soutěžit, tak ano, je to tak. Rovnou pro vás budeme mít v rámci výhry dva krásné dárky. Prvním z nich bude takové, bych řekl, krásné prázdninové čtení, a to bude kniha Mikulášovy Nevydařené cestály, která vás zavede na Dálný východ, takže tam bude spoustu takových těch cestovatelských příběhů plných humoru, různé zábavy a taky takových nečekaných situací, které se sem tam právě na různých cestách můžou stát. No a k tomu vám přibalíme ještě náš rádiový bledě modrý hrneček, z kterého já osobně piju každé ráno. Je to naprosto skvělý, takže takovéhle super kombo pro vás. No a to můžete získat v rámci naší soutěže ano nebo ne, takže opět tato forma hry, položíme vám jednoduchou základní otázku, na to odpovíte buď ano nebo ne, když se trefíte, tak právě obě dvě výhry jsou vaše. Já vám moc držím palce, startujeme, jak jsem říkal, zítra ráno a pokračujeme každý všední den až do pátku 7. srpna. Já ještě připomínám jenom takhle mimochodem, kdyby náhodou, naše číslo do studia 910 260 910, no a my už pokračujeme dál do konce hodiny. Tady mám pro vás třeba Wet Girls, Olympic a nebo taky Modern Talking s písní Sherry Sherry Lady.

0: trocha pomalých rytmů na konci další hodiny na Signál Rádiu. Máme lehce před druhou odpolední, tohle byly Simply Red a teď už si dáme za pár chvil další dávku osmdesátek po celé. Tady mám pro vás Erasure, Abu nebo taky Cutting Crew, ale předtím další zprávy a taky pár novinek z našich silnic a dálnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 52. kilometru dálnice D11 směrem do Prahy stojí nepojízdný osobák, myslete na to. A další hlášení, tady máme dva osobáky, které se před chvílí střetly na 177. kilometru dálnice D1 a to ve směru do Prahy, tak to mějte na paměti a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Ministerstvo zahraničních věcí plánuje proměnu systému DROST. Podle ministra zahraničí Petra Macinky systém sice dosud funguje bez problémů, je ale zastaralý. Nahradit by ho mohl novější systém, který by proti tomu původnímu měl několik nových funkcí. Jednou z nich by měla být například zdravotní sekce. Ta by umožnila propojení Čechů v zahraničí s českými lékaři. Ministrům vlády Andreje Babiše začaly prázdniny. Kabinet se znovu setká na pravidelném zasedání po dvou týdnech, tedy 17. července. Hlavním tématem po prázdninové schůze vlády bude hlavně příprava státního rozpočtu na příští rok. Už více než týden hasiči zápolí s rozsáhlým lesním požárem v jednom z francouzských departementů. Na místě zasahují také čeští hasiči. Plameny se šíří kousek od sídel známých herců George Clooneyho nebo Brada Pitta. Posádka českého vrtulníku sdílí na sociálních sítích fotografie, jak do bambivaků nabírá vodu právě z jezírka Brada Pitta.
1: Co se děje v regionu?
2: Největší úložiště baterií v Česku vzniká v Kladně. Investorem zařízení, které vyjde na 500 milionů korun, je skupina Seven, která provozuje zdejší teplárnu. Úložiště svou kapacitou snese srovnání s obdobnými největšími zařízeními v Evropě. V případě rozsáhlého výpadku udrží všechny domácnosti a také objekty kritické infrastruktury ve městě v chodu až 4 hodiny.
1: Sport.
2: Mezinárodní fotbalová federace upustila od plánů prodat podíl na světových šampionátech soukromým investorům poté, co se tento záměr setkal s rozsáhlou kritikou. Proti plánům se otevřeně postavily Evropská, Jihoamerická a Asijská federace. Nejdále zašla ta Evropská, která po dohodě všech 55 členských svazů vyhlásila bojkot světových šampionátů, pokud FIFA svůj záměr uskuteční.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den je oblačný až polojasný, ojediněle se vyskytují přehánky, které ale během odpoledne budou ustávat. Vítr fouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zítra vyskytnou přehánky anebo bouřky. Vítr bude foukat jižní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A i zítra bude horko. Nejvyšší teploty naměříme v pondělí mezi 31 a 36 stupni Celsia. Tolik další nedělní zprávy. A Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: I po 14. hodině si užíváte 80kové léto na Signálu, no a z místa za mikrofonem vás opět zdraví Dominik Port. Jsme v půlce prázdnin a jestli je dovolená teprve před vámi, anebo chystáte nějaký super sraz se s vašimi přáteli nebo kamarády, tak dál držte Signál, protože pro vás budu mít několik tipů na skvělé deskovky a nebo třeba taky karetní hry, které se vás krásně odreagují bez pochyby. A doufám, že tak bude mít i u vás i Cutting Crew.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Skupina Erasure ve 14.14 na Signál rádiu a teď tu mám něco pro vás, které čeká třeba dovolená nebo zkrátka pro deštivé či prosluněné letní dny. Nejlepší deskovky a možná i karetní hry, které podle mě opravdu můžou zabodovat u vás. Skio, to je první hra, to je jedna z nejoblíbenějších karetních her posledních let. Cílem je nazbírat co nejméně bodů a chytře odhalovat své karty. Pravidla jsou naprosto jednoduchý, který pochopíte během několika minut a partie trvá přibližně takovou půl hodinku, což je v pohodě. Pak tady mám Double, to je taková osvědčená klasika, ale pokud ji neznáte, tak je to skvělá další taková karetní hra, kdy vlastně je to hodně o postřehu. Na každých dvou kartách z té spleti, kterou budete mít před svým stolem, jsou vždy na každé kartě, jedné z nich je vždycky stejný symbol a když vy odhalíte ty dva symboly v podstatě jako první, tak vyhráváte a vlastně člověk, který potom nazbírá nejvíc karet, které se vždycky při tom vítězství vezmete k sobě, tak ten právě vítězí celou tu hru. No je to skvělá hra, jak na pláž, k bazénu, na večerní posezení a tak dále. A poslední hra, kterou já jsem teď vyzkoušel 3 dny zpátky s mými kamarády, tak to jsou hra Zráci, která je logicky inspirovaná reality show tady z televize Prima. Je to taková ta napínavá společenská hra, přesně o blafování, taktice, dedukci. No, hráči se rozdělí vlastně mezi věrné a zrádce, čistě takovou tou tajemnou, záhadnou formou, to je velmi zajímavý. No a cílem je jednoduchá věc a to odhalit zrádce, takže tady rozhodují hlavně ty argumenty, přesvědčování, no a schopnost číst ostatní hráče trošku jiným způsobem a vidět tak trošku i v rámci jako energii pod pokličku, bych řekl. Je to fakt skvělý, takže doporučuju. No a než si třeba nějakou z těch her pořídíte nebo zahrajete, tak vám k tomu pustím třeba Team Bananarama a nebo taky Perfect Day v podání několika úžasných umělců. Just a perfect day. Drink sangria

0: Madonna je jeden z jejich největších hitů, La Isla Bonita, přesně o půl třetí na Signál rádiu. No a za pár chvil tady bude řeč o výročí 45 let od zahájení vysílání televize, hudební televize MTV. A řeč bude hlavně o vizuálním stylu, který velice hodně zapříčinila Cyndi Lauper. Takže i o této ikoně 80. si budeme povídat už za pár chvil, ale předtím si dáme Extreme nebo Jesus Loves You.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Breakfast in America v podání Supertramp na Signál Rádiu. No a v 80. budeme dál pokračovat na téma MTV a jeho vizuální styl.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 45 let MTV.
0: MTV nebyla jen televizním kanálem, který přehrává videoklipy. Pro stanici bylo v první polovině 80. let naprosto zásadní spojení se zpěvačkou Cyndi Lauper, protože tato umělkyně patřila k hlavním tvářím, které pomáhaly definovat vizuální styl a popularitu celé stanice. Pro začínající stanici byla Cyndi Lauper ideálním symbolem nové, barevné a taky tak trochu nespoutané popové éry. Její klipy běžely na MTV v neustálé rotaci. Skladby jako Girls Just Want to Have Fun nebo Time After Time nebyly jen hudebními singly, ale díky MTV se staly módním diktátem. Mladé dívky po celém světě začaly podle videoklipů kopírovat její styl, bláznivě barevné punkové účesy, výrazný make-up a vrstvené oblečení ze sekáčů. Není proto divu, že se na historicky prvním ročníku udělení cen MTV Video Music Awards v roce 1984 stala Cyndi Lauper nejvíce nominovaným umělcem večera. Získala celkem 9 nominací a odnesla se historicky první sošku v prestižní kategorii Best Female Video, a to za svůj megahit Girls Just Want to Have Fun, kterou si teď právě pustíme tady u nás na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: Rigeira těsně před 3 odpolední na Signál Rádiu. Po celé součástí našeho 80kového playlistu bude třeba Falco, Tony Basil nebo John Farnham, ale předtím další zprávy a taky něco málo z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na 183. kilometru dálnice D1 směrem do Brna dejte při průjezdu opravdu velký pozor. Jsou tady v sobě dokonce 4 osobáky, tak buďte pozorní. A to je pro tuhle chvíli z dopravy naprosto všechno. Já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou pohodovou 80kovou jízdu.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezkou neděli, opět po hodině, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová zaplatila pokutu 10 000 korun za to, že porušila zákon o střetu zájmů. Informovala o tom na svém Facebooku. Připomeňme, že trest jí vyměřila mostecká radnice za to, že ve svém majetkovém přiznání neuvedla půjčku od rodiny. Podle analytiků Bankovní rada České národní banky na svém čtvrtečním jednání úrokové sazby nezmění. Základní sazba podle nich zůstane na 3,75%, kam vzrostla v červnu. A Maďarsko dnes kvůli nízké hladině Dunaje zcela odstavuje svou jadernou elektrárnu Pax. Podle premiéra Petra Maďara chystá země úsporná opatření.
1: Co se děje v regionu?
2: V těchto horkých dnech vyhledávají Pražané i návštěvníci metropole možnosti na schlazení. Jednou z nich jsou také takzvaná mlžítka. Těch je na území Prahy už 50. Od května přibyla další 4, v Praze 4. V ulicích jsou 2 typy. Jeden mlží nepřetržitě, druhým je pak takzvané osvěžítko, které je samoobslužné a nabízí i možnost napití. Spotřeba vody je zhruba 18 litrů za hodinu.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za fotbalem. Trenér Martin Hyský nedokázal s fotbalisty Plzně zvítězit ani ve druhém kole prvoligové sezóny. Po remíze 1-1 se Zbrojovkou Brno ale nadále věří své cestě. 50-letý kouč respektuje pokřiky fanoušků proti své osobě, nenechá se jimi však zlomit. Oproti úvodnímu kolu a porážce 1-3 s Libercem viděl ve hře svých svěřenců zlepšení.
3: Já respektuju diváky, já samozřejmě vnímám, co křičí, mají na ten svůj názor absolutní právo, ale mě to nezlomí, já věřím cestě svojí, vím, co tomu dávám, co tomu obětuju, vím, jakým směrem jdu a nechci z toho směru uhnout, věřím, že může být úspěšný, takže se soustředím na tým, na tu každodenní práci a nechci tu energii ztrácet někde kolem.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Nedělní den je oblačný až polojasný, ojediněle se vyskytují přehánky, které ale během odpoledne budou ustávat. Vítr fouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zítra vyskytnou přehánky anebo bouřky. Vítr bude foukat jižní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A i zítra bude horko. Nejvyšší teploty naměříme v pondělí mezi 31 a 36 stupni Celsia. Tolik další nedělní zprávy. A Honza Navrátil.
1: Signál Rádio.
0: Na vlnách Signál Rádia plujete i po 15. hodině a ten nejlepší 80kový playlist pro vás stále sestavuje i Dominik Port. Kromě něj ale dneska večer po 18. Nás čeká i velmi zajímavý rozhovor, se kterým se vydáme do světa sportu. No a jaká osobnost dneska usedne naproti Luce Sinkové, tak to vám povím za pár chvil. Předtím ale John Farnham.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

rakouská návštěva zpěvák Falco na Signál Rádiu. No a další návštěva nás čeká už velmi brzy. Dneska po šesté mě tady v éteru vystřídá kolegyně Lucka Sinková, která v rámci svého rozhovoru tentokrát vyspovídá boxerku Kláru Poledníkovou, což je dvojnásobná mistrně České republiky v juniorském boxu a také více mistrně naší země v boxu žen. A dozvíme se spoustu zajímavých věcí, třeba to, proč Klára vyměnila aerobik za box, prozradí nám taky, jak bojovala s těžkou nemocí. Zazpomínáme, kromě toho všeho, taky na začátky, které byly velmi zajímavé a trávila je převážně v mužském kolektivu, a taky si povíme něco o předzápasových rituálech, kterých Klárka nemá málo. Takže o tom všem dneska po šesté, bude to velmi, velmi zajímavé, buďte s námi. A teď tady mám pro vás takovou česko-zahraniční kombinaci v rámci naší hudby: Richard Miller, Alphaville a nebo teď už Mike Oldfield a Cara Dillon.

0: Posloucháte Signál Rádio.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích, anebo písem tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na oborek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čím si? Calvin Klein. Tak

píseň tichou, jak padající sníh. Tak Tatry nelze koupit.

0: prachy si nekoupíš.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Zpěvačka Sabrina a její Boys, minutu po půl čtvrté na Signál Rádiu. Za pár chvil vám povím o naší soutěži, která nám startuje už zítra. V soutěži budou krásné, dokonce dvě ceny. Jaké to budou, tak o tom za chvíli předtím, ale tady mám pro vás další plejádu našich hvězd. Suzy Quatro, Prince nebo Toto z písní Afrika.
1: Víkendový speciál Signál Rádia. 1. srpna 1980.

Tento víkend si na Signál Rádiu připomeneme 45 let od chvíle, kdy hudba dostala obraz. Uslyšíte pecky, které v 80kách díky videoklipům dobily svět a přidáme mnoho zajímavostí o televizi, která ovlivnila módu, účesy i celou popkulturu. Byla to éra výrazných hvězd a videí, na která se nezapomíná. Nalaďte se na víkendový speciál Signál Rádia a připomeňte si s námi 45 let od startu legendární MTV. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Suzy Quattro těsně před 3:15 na Signál Rádiu. No a přátelé, prázdniny jsou v plném proudu a máme pro vás ještě jedno takové skvělé dobrodružství, tentokrát ale soutěžní, protože nám startuje další soutěž už zítra ráno, poběží až do pátku 7. srpna každé všední ráno, což je skvělý. No a jaké budou ceny? Ceny budou tentokrát rovnou dvě. První z nich je cestovatelská novinka Mikulášovy Nevydařené cestálie od dobrodruha Mikuláše Focka, což je takové humorné čtení z Dálného východu, plné nečekaných situací, průšvihu, ale hlavně velkého dobrodružství. No a tady k tomu krásnému počtení můžete popíjet kávu, čaj nebo cokoliv jiného z našeho rádiového bledě modrého hrnečku, který vám rovnou k té knížce taky přibalíme. Takže budete mít dva dárky v jednom, což je naprosto skvělý. No a ty získáte v případě, že zvítězíte v soutěži Ano nebo ne, která je vám určitě hodně dobře známá. My vám položíme jednoduchou soutěžní otázku, na to bude potřeba odpovědět jedním slovem. Pokud se trefíte, tak výhra je vaše. A jak jsem říkal, soutěžíme v průběhu celého příštího týdne, každé všední ráno. A ještě připomínám pro jistotu naše číslo do studia, to je 910 260 910 a do konce hodiny tady mám pro vás další plejádu našich 80kových hvězd, jako je Rod Stewart, Petr Janů nebo Nick Kamen.

0: Rod Stewart se nám postaral o poslední hudební zážitek v této hodině na Signál Rádiu. Máme 3,5 minuty před 4. odpolední a po celé tady mám pro vás další plejádu skvělých 80kových hvězd, jako je sestava Elan, George Michael nebo další bezvadná parta Pet Shop Boys. Ale předtím další zprávy dnes tradičně od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nepojízdný osobák v tuto chvíli stojí na D11 na 33. kilometru směrem do Prahy, takže s tím počítejte. A stejný případ, to znamená také nepojízdné osobní auto, hlásí i D1 na 24. kilometru směrem do Brna. Tak na to myslete a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli, je s vámi Signál Rádio, opět po hodině pro vás máme další aktuální zprávy. Celkem 238,5 tisíce domácností v Česku, které pobírali dávky na bydlení, živobytí a na děti, přešlo od včerejška na superdávku. Od srpna totiž začínají dostávat přepočítanou částku. Dosavadní 4 podpory se tak zrušily. Nejméně o 500 korun se od včerejška polepšila více než třetina příjemců. Naopak téměř polovině částka minimálně o 500 korun klesne. Těm, kteří se kvůli tomu dostanou do potíží, mohou úřady práce případně vyplatit dávku mimořádné okamžité pomoci. Uvedlo to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hackři napadli web Státního zdravotního ústavu, který je příspěvkovou organizací zřizovanou Ministerstvem zdravotnictví. Žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu ale není ohrožen. A Rusko v červenci vypálilo na Ukrajinu rekordní počet střel. Vyplývá to z analýzy agentury AFP. Dronů dlouhého doletu naopak meziměsíčně ubylo.
0: Co se děje v regionu?
1: Fanoušci fotbalové Slavie se dočkají fanouškovského obchodu. Vršovický klub plánuje expanzi do centra Prahy. Svůj fanshop chce otevřít na adrese Národní 43 na Jungmanově náměstí. Právě tady vystřídá cukrárnu. Prostor, kde klub krom prodeje upomínkových předmětů plánuje i besedy a autogramiády, bude otevírat letos na podzim.
0: Sport.
1: 37-letý skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvod letní Grand Prix 5. místo ve Visle. Pro dlouholetou českou jedničku je to v této sérii nejlepší výsledek po 8 letech. V srpnu v roce 2018 byl třetí.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Nedělní den je oblačný až polojasný, ojediněle se vyskytují přehánky, které ale během odpoledne budou ustávat. Vítr fouká mírný východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se zítra vyskytnou přehánky anebo bouřky. Vítr bude foukat jižní rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. A i zítra bude horko. Nejvyšší teploty naměříme v pondělí mezi 31 a 36 stupni Celsia. Tolik další nedělní zprávy. A Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 16. hodina odbyla na Signálu, no a pro vás máme další dávku 80. a Dominik Port je stále s vámi. Máme tu léto, stále ještě proudí, grilovací sezóna je v plném proudu, no a tak pojďme odhalit ty nejoriginálnější recepty na grill, se kterými bez pochyby zabodujete, jak na vaší třeba rodinné oslavě, tak třeba i na rande, kdo ví. Každopádně za pár chvil jsme tady s další dávkou informací, teď už ale Pet Shop Boys nebo George Michael.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Dohrál nám George Michael a jeho Fight těsně před 16:15 na Signál rádiu a já už mám tady pro vás slíbené originální recepty na grill, se kterými oslníte, si myslím, nejenom rodinu, ale třeba i vaši drahou polovičku. Takže první recept je grillovaný melon jako steak. Vemte silný plátek vodního melonu, krátce ho ogrilujte a potom na něj dejte třeba špetku soli, pepře, chili, limetku a třeba ještě to posypte balkánským sýrem a ta chuť, to spojení toho sladkého a slaného, je to něco naprosto fenomenálního a to ogrilování to ještě podtrhne, takže bomba. Potom tady mám něco pro vás, kteří milujete sladké, stejně třeba jako já. Banánový desert z ohně. Banán podélně nařízněte, naplňte čokoládou, oříšky nebo marshmallow, zabalte do alobalu, položte na pár minut na grill. Potom to rozbalte, dejte z grillu a je to naprostý, no potěšení to je slabý slovo, je to nebe v puse, neuvěřitelný. Pak něco pro milovníky sýru, grillované sýrové bomby, to mě taky hodně zaujalo. Smíchejte krémový sýr, bylinky a koření. Vytvořte z toho takový malý kuličky, ty zabalte do slaniny, ty opět ogrilujte a to je taky jako bomba a s tím zabodujete, řekl bych, takřka 100%. A potom poslední věc, která mě zaujala hlavně v rámci kombinace, je broskev s kozím sýrem. Půlky broskví ogrilujte, přidejte kozí sýr, med, ořechy, cokoliv dalšího, co máte rádi. A tady ta věc funguje skvěle nejenom jako předkrm třeba, ale i jako desert. Takže je to takový variabilní, takže vyzkoušejte, klidně nám dejte vědět i přes naší aplikaci Signál rádia, jaký z těch desertů jste zkusili a jak se vám povedl. No a než to zkusíte, tak vám tady pustím naše další osmdesátky. Teď tam zahraje Ricky Epovery nebo začínají už znít Elani. Jsme Signál Radio.

0: Romanticky naladěný Michael Bolton na signál rádiu. Za pár chvil se opět vrátíme, dáme si takový comeback do 80. a hlavně do momentu, kdy bylo zahájeno vysílání hudební televize MTV. Včera tomu bylo na den přesně 45 let, no a hlavně za pár chvil si povíme něco o pořadu 120 minut, který byl velmi revoluční a jedinečný, ale o tom až za chvíli. Teď si dáme Village People a nebo třeba taky Alanah Miles. Jsme signál rádio.
1: Na signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na signál rádiu.
4: Signál rádiu.

0: Dohrá nám Tony Carey na Signál rádiu pár minut před 4:45, no a my se pojďme teď hezky ponořit do světa MTV.
1: Víkendový speciál Signál rádia. 45 let MTV.
0: V březnu roku 1986 spustila MTV noční dvouhodinový blok s názvem 120 minut, který se stal takovým svatým grálem pro všechny fanoušky nezávislé hudby. Zatímco přes den MTV hrála hlavně nablízkaný pop a stadionový rock, tento pořad dával prostor žánrům jako postpunk, gothic rock, synthpop a rodící se alternativní rock. Diváci zde mohli poprvé objevovat kapely jako The Cure, Depeche Mode, R.E.M. a nebo třeba taky New Order a další, které běžný rozhlasový éter prostě a zkrátka ignoroval. Tento pořad v podstatě připravil půdu pro masivní explozi alternativního roku na začátku 90. let a dokázal, že MTV má obrovskou sílu formovat i undergroundovou scénu. No a jeden takový ústřižek, takovou ukázku právě té undergroundové scény si teď dáme. Depeche Mode a jejich Just Can't Get Enough.
1: Na Signál rádiu připomínáme dobu, kdy hudba dostala obraz.

0: pár chvil před pátou odpolední, takhle při neděli si užíváte osmdesátkové léto na Signál rádiu. Za pár chvil hned po celé tady mám pro vás další plejádu našich osmdesátkových osobností v rámci hudby Bon Jovi, Paul McCartney společně s Michaelem Jacksonem a nebo Roxette. Máte se na co těšit, ale teď už další zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Na 39. kilometru dálnice D1 směrem do Brna se před chvílí stala nehoda dvou osobáků, no a kvůli tomu je tady neprůjezdný levý jízdní pruh, takže tu myslete na případné zdržení, no a dvě osobní auta jsou v sobě i na D7 na 2. kilometru ve směru do Prahy. Tak na to myslete a já vám přeji pohodovou a ničím nerušenou jízdu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Dneska nedělní odpoledne bylo 17 hodin, posloucháte Signál rádio a teď také další zprávy. Czech Airlines Handling, jedna z handlingových společností na letišti Václava Havla, eviduje za loňský rok zhruba 19 000 reklamací o nedoručení zavazadla. V letech 2023 a 2024 byl jejich počet přibližně 23 000. Jedna reklamace se může týkat i více zavazadel. Co mohou cestující udělat pro snížení rizika ztráty zavazadla, tak to popisuje zástupce mluvčí letiště Praha a mluvčí handlingové společnosti Jiří Hanych.
3: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letišního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla.
2: Podle Hanycha se ve většině případů podaří opožděná zavazadla dohledat do 24 hodin. Kritická zůstává situace kvůli horkům a větru ve francouzském departmentu Var, kde jsou nasazeni také čeští hasiči. Nový požár se tu podařilo stabilizovat, boj s živlem ale pokračuje, řekl to podle agentury AFP místní prefekt. A americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy americké a Izrael se dohodli, že na žádost Teheránu a dalších zemí regionu odloží chystaný tvrdý útok na Irán.
1: Co se děje v regionu?
2: Další pražská betonová plastika půjde k zemi. Po nedávném pádu plastiky rovnováha u Barrandovského mostu prošla kontrolou další, umístěná pouze o pár metrů dále. Jde o plastiku zvanou hroší lázně. Její demolice bude preventivní a před ní technická správa komunikací zpracuje projektovou dokumentaci pro budoucí novou repliku.
1: Sport.
2: A ve sportu míříme za tenisem. Darja Vidmanová postoupila na turnaj v Memphisu do finále a zahraje si o první titul na okruhu WTA. Mexičanku Renatu Zarazuavou porazila v semifinále 6-3 a 6-3. O titul se utká dnes s teprve 16-letou Kristínou Ljutovovou z Ruska, která zdolala domácí Američanku Elvínu Kalijevovou 7-5 a 6-1.
1: Signál rádio počasí.
2: A i zprávy v 17 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami i kolem 30 stupňů Celsia. Pondělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou místy vyskytnout přehánky a také bouřky. Vítr zítra bude foukat jižní, při bouřkách bude zesilovat a nejvyšší denní teploty na začátku dalšího týdne naměříme od 31 do 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy v 17 hodin.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Pozdní odpoledne na Signálu příjemně plyne, máme pár minut po páté a dalších 60 minut se vám o zábavu bude starat Dominik Port. A o tu se postará i můj kolega David Černý, který s námi v rámci svého pořadu Miluju Prahu tentokrát zavítá na Malou stranu. Kam konkrétně, o tom za pár chvil, teď už ale Roxette.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

0: předchozích minutách nám to perfektně rozproudil na signálu Bon Jovi a podle mě ve stejném nebo podobném duchu bude pokračovat i kolega David Černý, a to s dalším dílem svého pořadu Miluju Prahu, protože tentokrát se v rámci něj vydáme do chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně. Pozjišťujeme spoustu zajímavostí o tomto věhlasném objektu, bych tak řekl. Dominantou je zde velká kopule s mohutnou zvonicí a taky se třeba dozvíme, že kvůli stavbě jezuité nechali zbourat řadu okolních budov a třeba taky to, že každou etapu výstavy vedl úplně jiný architekt. No tak o tom všem právě teď tady u nás na Signál Radio.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o jedné z největších pražských dominant. Na většině ikonických obrazech či fotografiích Prahy nechybí chrám svatého Mikuláše na Malé Straně. Vždycky si představuji, co tomu museli malostranští říkat, když uprostřed jejich města vyrostl tento ohromný kostel, ke kterému se ještě přimyká rozlehlá jezuitská kolej. Profesní dům, dnešní sídlo matematicko-fyzikální fakulty. Jezuité se usadili na Malé Straně v roce 1625. Dostali od císaře Ferdinanda II. Starý, původně gotický farní kostel svatého Mikuláše, který uprostřed Malé Strany stál už od 13. století. Jezuité však měli velkolepé plány. Chystali se vybudovat obří komplex, kterým by dali jasně najevo, že přišli do města. Provedli důkladnou stavební čistku. Aby uvolnili místo pro svou novou rezidenci a monumentální chrám, museli jezuité vykoupit a nechat zbourat desítky měšťanských domů, tehdejší malostranskou radnici a dva menší kostely. Tím kompletně změnili urbanismus celé Malé Strany. Samotná stavba probíhala ve třech hlavních etapách, přičemž každou vedl jiný geniální architekt. První se projektu ujal Krištof Dietzenhofer. V roce 1703 položil základní kámen. Navrhl západní průčelí a loď kostela s unikátní klenbou, založenou na geometricky složitém prolínání elipsoidů. Tím vtiskl kostelu jeho typickou dynamiku. V roce 1711 byl kostel provizorně vysvěcen, i když byl hotov jen z části. Po další pauze způsobené nedostatkem financí převzal stavbu Krištofův syn Kilián. Ten stavbu radikálně proměnil. Navrhl monumentální 75 metrů vysokou kopuli a kněžiště. Kilián se však dokončení nedožil. Zemřel v roce 1751. Nástropní freska od Jana Lukáše Krakera, zobrazující zázraky svatého Mikuláše, má plochu přes 1500 metrů čtverečních a patří k největším v Evropě. Je vymalována tak mistrovsky, že plynule navazuje na reálnou architekturu kostela. Ze spodu nepoznáte, kde končí skutečná marmorová římsa a kde začíná pouhá iluzivní malba. Stavbu chrámu dokončil Kiliánův zeď Anselmo Lurago, který v roce 1752 dokončil také štíhlou zvonici sousedící s kopulí. Když se na kostel podíváte z dálky, kopule a vedlejší zvonice vypadají jako dvojčata. Mají stejnou výšku 79 metrů. Má to však háček. Kopule patří církvi, zvonice patří městu. Zvonice i kopule mají dodnes svá popisná čísla. Jezuité se totiž s malostranskými radními dlouho přeli o pozemky, město nakonec souhlasilo se stavbou věže jen pod podmínkou, že bude sloužit jako městská láska a bude mít samostatný vchod, od kterého jezuité nedostanou klíče. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: Další osmdesátky nám doznívají na Signál Rádiu a možná vám zněly i přes naší aplikaci Signál Rádia. No a náhodou, jestli ještě nemáte staženou naší aplikaci, tak si ji stáhněte třeba hned teď, vemte mobil do ruky a stáhněte si ji buď přes App Store nebo Google Play, je to naprosto jednoduchý, máte to hned, je to skvělý. Ano a přes ní nám můžete poslat třeba mimo jiné i nějakou fotku, jak si užíváte dnešní krásnou, možná že i prázdninovou neděli pro vás všechny, doufám v to hluboce. No a teď už nejen do všech aplikací posílám další osmdesátkové hvězdy, jako je třeba John Paul Young a nebo Eric Carmen.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Romanticky naladěný John Paul Young, minutu a půl před 6:15 na Signál rádiu. Pro dnešek se s vámi loučí Dominik Port, byla to nádherná osmdesátková jízda jako vždycky, no a za pár chvil mě tady hned po celé vystřídá moje kolegyně Lucka Sinková, která má pro vás připravený skvělý rozhovor a jejím hostem bude úspěšná boxerka Klára Poledníková, takže se připravte, dneska to bude hodně o sportu, no a hned potom až do půlnoci a dál to bude samozřejmě o našich osmdesátkách. Já se na vás budu moc těšit opět příští sobotu od 1 odpolední, do té doby se mějte moc krásně, no a do konce hodiny tedy mám pro vás připravený ještě další hudební kousky, jako je třeba Mekyš Birka, R.E.M. a nebo teď už Phil Collins. Jsme Signál Radio.

0: Meky Žbírka a Marika Kombitová v Slepých uličkách, nádherný osmdesátkový duet. Tím jsme završili další hodinu na signálu, máme 3 minuty do celé. No a to znamená, že si dneska dáme poslední zprávy od Honzy Navrátila a já vám povím pár novinek z dopravy.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na 63. kilometru dálnice D10 směrem do Prahy se na vozovce pohybují lidé, buďte to tím pádem velice, velice opatrní. A poruchaný osobák stojí na 7. kilometru dálnice D6 a to ve směru na Prahu. Tak dávejte na sebe pozor a já vám přeji pohodovou cestu, ať jedete kamkoliv.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký nedělní podvečer i s 18. hodinou posloucháte Signál Rádio a na řadu přichází také další zprávy. U jezera Most dnes skončil 17. ročník drum and bassového festivalu Let It Roll. Třídenní program nabídl vystoupení více než 130 zahraničních umělců, 6 tematických stagí a 3 živá vystoupení. Na sever Čech přilákal 25 000 lidí z 80 zemí. Na akci po celou dobu dohlížela pořádková policie. Ta i dnes při odjezdu kontrolovala účastníky. Uvedla to severočeská policejní mluvčí Miroslava Glugovská.
2: V souvislosti s konáním festivalu Let It Roll jsme zaznamenali několik desítek protiprávních jednání, spočívajících zejména v řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, v držení návykových látek, dále drobné krádeže a výtržnictví. V průběhu dnešního dne návštěvníci festivalu opouštějí areál. Policisté při odjezdu provádí kontroly odjíždějících řidičů, zejména na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek. Několik řidičů pod vlivem v průběhu dneška v minulých dnech již policisté řešili.
1: Dodejme, že festival se letos podruhé konal v Mostě, kam se přesunul z bývalého vojenského letiště v Milovicích. Doslova peklo zažívají řidiči o tomto víkendu na chorvatských dálnicích. Důvodem jsou velmi dlouhé kolony. Ještě vážnější než na severu je situace na jihu. Na vině je střídání dovolenkových turnusů na přelomu srpna. Některé z kolon jsou dlouhé až 25 kilometrů a doba čekání dosahuje k 10 hodinám. Západně od řeckých Aten se dnes při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Posádka jednoho z nich je v pořádku, poté druhé se pátrá. Požáry v této oblasti od pátku zničily už přes 10 000 hektarů porostu. Byli také zatčeni dva lidé, kteří jsou podezřelí, že vypuknutí požáru nedbalostí způsobili. Stav nouze kvůli rychle se šířícím požárům vyhlásil také americký stát Washington. Hasičům na jihozápadě Francie se naopak daří držet oheň nadále pod kontrolou.
0: Co se děje v regionu?
1: Hlavní město stále hledá vánoční strom. Typů už dorazila desítka, nejvíce zatím z Libereckého kraje. Zájemci o darování stromů se našli ale také na Moravě nebo ve středních Čechách. Typy na urostlé jehličnany, které ozdobí letos o adventu staroměstské náměstí, mohou majitelé stromů posílat do 15. září. Dodejme, že vánoční trhy v centru metropole letos začnou 28. listopadu.
0: Sport.
1: Hlavním trenérem hokejistu Litvínova je Robert Reichl, který už v závěru minulé sezóny vedl realizační tým. Asistenty jsou pak Petru Žálek a Švarný. Bratři Kopečtí skončili v cyklistickém etapovém závodu kolem Dánska v první desítce. 26-letý Tomáš obsadil 7. a o 3 roky mladší Matyáš 9. místo. A Sára Kousková se ve čtvrtém kole British Open blízkla výkonem 4 rány pod par a průběžně je 12. Vylepší tak české maximum na majorech.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Neděle je slunečná, teploty měříme kolem 30 stupňů Celsia. Pondělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se místy vyskytnou přehánky a také bouřky. Vítr zítra zafouká od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. Zítra počítejme s vysokými teplotami. Měřit je budeme mezi 31 a 36 stupni Celsia. Takové byly víkendové zprávy na Signálu v neděli s datem 2. srpna. Hezký zbytek víkendu a skvělý start do dalšího prázdninového týdne s naší muzikou. Přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Klára Poledníková, to je náš host dnes na Signál Rádiu, dvakrát mistryně České republiky v boxu juniorů a vicemistryně České republiky v boxu žen. Doufám, že jsem to nepopletla.
2: Dobrý den, těší mě.
1: Mě taky, Klárko, co vás vlastně přivedlo k boxu?
2: Tyjo, tak to je dlouhý příběh. Já jsem vlastně z jednovaječných dvojčat a celý život jsme byli vedeni se segrou ke sportu, ale dělali jsme takové ty typické holčičí sporty. Začínali jsme v nějakých 7 letech s tancováním a pak jsme přestoupili do sportovního aerobiku a tam nějak začínal ten příběh s boxem, jelikož jsme v tom aerobiku chtěli být nejlepší na světě a sledovali jsme hodně holek, které byly prostě třeba mistryně světa a nějakým způsobem nás inspirovaly. A jedna mistryně světa chodila kondičně na box, takže my jsme chtěli být mistryně světa v aerobiku, takže jsme šli kondičně na box a tak to celé začalo.
1: A to vás pak chytlo?
2: Když jsme přišli kondičně poprvé na box, tak nás to chytlo, jelikož nás trenér jako strašně chválil, ale nebyla tam zatím nějaká větší vize, že bychom chtěli jako v tom boxu něco dokázat. Prostě jsme to brali kondičně. A akorát postupem času to přerostlo prostě v to, že jsme ten aerobik vyměnili za box a nakonec jsme tam zůstali.
1: No vidíte, jak je dobrý někoho chválit, motivovat ho. Já jsem si celou dobu myslela, že vás k boxu přivedl tatínek. Nevím proč, jo? Že řeknete tenhle příběh. Takže ono je to jinak. A pamatujete si svůj úplně první trénink? Jaký byl?
2: Pamatuju, byl to vlastně individuální trénink, nebyl to ještě nějaký skupinový trénink, jelikož prostě box je spíše mužský sport, tak si myslím, že by nás to hodně se segrou odradilo, nám bylo v té době 16, takže my jsme šli jakoby na individuální trénink s trenérem a hodně nás to bavilo, ale bylo to prostě jiné prostředí než ten aerobik. Aerobik znamená jakoby třpitivé kostýmy, holčičí prostředí a teďka jsme přišli do boxu a kdo byl někdy v boxerské tělocvičně, tak ví, že boxerská tělocvična není úplně nejvonnější místo. Potom trenér nás vlastně donutil jít i na ty skupinovky boxu, to jsme vždycky po každém tréninku řekli, jakože už nikdy nepřijdeme, jelikož jsme přišli do plné tělocvičny chlapů. Byli jsme tam úplně nejmladší a všichni se na nás blbě dívali, ale vždycky jsme přišli, no.
1: No, já si říkám, že ten aerobik je prostě pro slečny, jo, přesně jak říkáte, ty třpitivé kostýmy a box najednou pro ty drsňáky. Ale jak se to tak stalo, že vlastně najednou z toho sportu, který je nablištěný, jste se dostali ke sportu nebo jste přesedlali na sport, který je právě spíš pro muže?
2: Já nevím, člověk to asi musí mít nějakým způsobem v sobě.
1: A fakt pomohla třeba ta pochvala od toho trenéra, dá se říct?
2: Jo, určitě. Ta pochvala, protože my jsme v tom aerobiku, to je takové hodně konkurenční prostředí, prostě ženský kolektiv, je to mezi holkama a trenérka nás moc nechválila. My jsme tam přišli jakoby mnohem později než ty ostatní holky a museli jsme hodně dotahovat v tom týmu. A i tak nás to jakoby bavilo, ale spíš tam byla kritika než pochvala. A najednou jsme přišli do toho boxu a musím říct, že jsme na něj měli docela talent, takže nám to jakoby za prvé šlo a za druhé nás ten trenér chválil, takže nás to nějakým způsobem motivovalo na ty tréninky chodit a nějak se chtít zlepšovat.
1: No a kdy teda jste si pak se sestrou řekli, tak v tom budeme pokračovat, kašleme na aerobik a už se budeme věnovat jenom boxu. A taky jak vás vnímali ti muži, že jo, jak říkáte, vás pokukovali, no tak jste hezký holky, to je jedna věc. A druhá věc, možná si říkali, no to jsme na ně zvědaví, jestli to dají.
2: My jsme šli na první zápas v boxu takovým nějakým omylem. Trenér prostě nám řekl, že si to půjdeme zkusit a my jsme na ten zápas šli ještě v aerobických botách. A bylo to v Polsku, obě dvě jsme vyhráli a to bylo takové jako, že první myšlenka toho, že bychom ten box jako chtěli zkusit jako vážněji. No a potom nás přihlásil na mistrovství republiky, to bylo v roce 2017 a my jsme obě dvě to mistrovství republiky vyhráli a v tu chvíli už jsme věděli, že s aerobikem končíme. My jsme do té doby potom dělali jakoby dva sporty naraz a to mistrovství republiky bylo takové stěžejní.
1: Tak kolik jste za sebou už v té době měli propocených triček? Kolik roku nebo měsíců to trvalo, než se dostával první úspěch?
2: Tyjo, my jsme na první zápas šli asi po 3 měsících tréninku, jakože bylo to strašně rychle a to mistrovství republiky bylo třeba po 4 měsících tréninku.
1: Takže... To je neuvěřitelný, je to možný. Tak můžu? Tak vám tleskám za naše posluchače. A jste spíš soutěživý typ, anebo jste k tomu došla postupně?
2: Já jsem spíš soutěživý typ, nebo spíš myslím si, že od jak živa jsem takový ten jakoby bojovník, že mě spíš to, když jsem třeba prohrávala ten zápas, tak mě to víc motivovalo k tomu, abych to jakoby otočila, že já jsem nikdy nebyla takový ten typ, co se tam jako sesypal, nebo co bych jako když ví, že prohrává, takže by to vzdal. Já jsem se vždycky jako byla do poslední chvíle a myslím si, že mi to hodně potom pomohlo v životě.
1: My jsme zamluvili ty muže. Jak na vás potom nahlíželi, když se dostavil ten první úspěch a jak nahlíželi, než se dostavil?
2: Teď už to bude 10 let tenhle rok, takže já už si to úplně jako moc nepamatuju, protože v té době jsem jako byla v pubertě, vnímala jsem to úplně jinak. My jsme tam šli spíš tak jakoby solo se Segrou, protože jsme tam byli v té době jako jediné holky a teďka už je třeba mnohem větší boom jakoby v dnešní době toho, že ty ženy chodí jakoby na ten box nebo chodí do těch chlapských kolektivů, ale v té době, kdy my jsme začínali, tak to ještě takový boom nebyl, takže si myslím, že se dívali jako celkem divně, no, protože jsme jim tam narušovali takovou tom jejich chlapskou atmosféru.
1: Vzpomíná Klárka Poledníková na Signál Rádio.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na Signál Rádiu si dnes povídáme s boxerkou. Já úplně si říkám, jestli mám jít od vás dál, jo, aby mi jedna nepřistála, když se třeba hloupě zeptám na něco. Nemáte sebou ty rukavice?
2: Ne, já jsem celkem mírumilový člověk.
1: Je to dobrý, ale i v tom éteru je člověk občas jako v ringu, jo, protože něco řekne nevhodně do éteru a už chodí SMSky. Možná, kdyby posluchači měli právě ty rukavice. Jak se tomu říká rukavice, že jo? Ano. To má nějaký ještě speciální termín?
2: Ne, normál rukavice.
1: Jo, nemá to nějaké jako special, to ne. Vy máte za sebou tituly, jak už jsme tady zmínili, dvakrát mistryně republiky v boxu juniorů, vicemistryně republiky v boxu žen. A co pro vás ty tituly znamenají? Máte někde je doma jako vystavené, oprašujete a hrdě se k ním hlásíte?
2: Donedávna jsem to ještě měla normálně vystavené, ale stěhovala jsem se v lednu, takže teď už to mám spíš pod postelí.
1: Zůstali v krabici.
2: Už si říkám, že ty úspěchy jsou celkem nějaký pátek staré, takže už jsem si to tak jako někde schovala, ale myslím si, že už když už to jednou získáte, tak vám to nikdo nevezme. Účastnila jsem se taky mistrovství Evropy, takže jsem aj 10. Jako na mistrovství Evropy.
1: Krásný.
2: Takže to je asi takový můj největší úspěch.
1: No a který zápas vám nejvíc utkvěl v paměti? Stříkala přitom i krev?
2: Tyjo, takových zápasů bylo víc, ale kdybych si měla vybavit jeden s tou krví, což jako hodně lidí si myslí, že ten box jakoby je agresivní, jakože, takže my chodíme s monoklama jako holky nebo něco podobného. Já jsem třeba nikdy neměla žádné jakoby zranění z boxu.
1: A není agresivní?
2: Je agresivní, ale není to tak, jak si to lidi, jakoby taková ta laická veřejnost představuje, že máme monokly, zlomené nosy a něco podobného. Jednou v jednom zápase mi praskla žilka v nose a byla jsem fakt jako celá od krve a doktor to chtěl zastavit. Bylo to v Bratislavě na jednom mezinárodním turnaji a to si pamatuju, že jsem toho doktora prosila, aby to nezastavoval, jako jelikož jsem vyhrávala ten zápas, takže jsem to doboxovala celá od krve, no tak to je jako jediný takový zápas, kdy si pamatuju, že by tam bylo něco jako nějaké zranění nebo krev.
1: Takže vyvracíte ten mýtus, že to je jenom o tom dát si do nosu a do zubů.
2: Hodně lidí si myslí, že boxeři jsou jakoby hloupí, ale já znám strašně hodně boxerů, kteří třeba mají vystudované vysoké školy, nebo já sama studuju vysokou školu. A hodně lidí třeba z veřejnosti, co mi přijde na trénink, tak najednou zjistí, že je to hodně technický sport a že to má strašně hodně prvků, že to není jenom o tom, že se postavíte do ringu a s někým se mlátíte do hlavy.
1: To je dobrý, že to říkáte. A co je na boxu nejtěžší? Je to spíš těžší fyzicky nebo psychicky nebo obojí?
2: Tak teďka jsem viděl nějaký žebříček, že box byl vyhlášen jako nejtěžší sport světa a myslím si, že jak fyzicky, tak psychicky, prostě jste tam sám za sebe, není to jakoby jak kolektivní sport, takže bojujete jakoby sami se sebou, jak psychicky, tak fyzicky, prostě ten sport je tak těžký, ten box, že když přijete na ten trénink a máte nějaké demony v hlavě, tak je absolutně zapomenete, jelikož prostě myslíte jenom na to, jak ten trénink přežít.
1: Jak vypadá vaše příprava na zápas, ať už právě fyzická nebo i mentální?
2: Tak já už momentálně závodně neboxuju, ukončila jsem kariéru v roce 2023 v prosinci, kvůli zdravotním problémům, takže teďka už nějaký ten pátek žádnou přípravu nemám, ale moje ségra jednováčné dvojče je momentálně v přípravě na zápas o profesionální mistryni Evropy a musím říct, že má teda šílenou přípravu a upřímně nevím, jestli bych si to chtěla zopakovat, když to vidím.
1: A má třeba před zápasem nějaký rituál, nebo vy jste mývala?
2: Já jsem měla rituál, že jsem mi musela nasazovat první pravá rukavice. To byl můj rituál, měla jsem šťastné spodní prádlo, to byl taky můj rituál a jinak asi nic jako zvláštního.
1: A fakt to fungovalo?
2: Jak kdy.
1: A proč pravá zrovna rukavice, proč ne levá?
2: Já nevím, já nějak celý život jsem to měla spojené jakoby s pravou. Pravá ruka je v boxu, jakoby když jste pravák, tak pravá je vaše silnější. A já třeba dodnes mám na ušnice jakoby na pravé straně dvě a ségra má na levé straně dvě. My jsme vždycky tak jako měli rozdělené strany. Přitom jakoby, když třeba spolu vedle se vedeme, tak já chodím nalevo, ona napravo, já nevím, nějak máme každá nějakou preferenci, nějaké strany, takže já jsem měla preferenci ruky prostě.
1: I když jste jednovaječná dvojčata, tak je tam nějaký rozdíl třeba v té technice nebo v tom boxu jako takovém? V čem se odlišujete od sebe?
2: Tak teďka už to nemůžu moc porovnávat, jelikož ségra už má mnohem víc zápasů než já, prostě je aktivní ještě boxersky, já už ne, ale v té době, když jsme boxovali spolu nejvíc v těch letech 2017-18, tak my jsme vlastně měli jako celkem podobnou taktiku nebo techniku, jelikož náš trenér byl jakoby stejný, takže nás jakoby učil stejný styl toho boxování, ale jakoby každý ten boxer má něco svého, co si převezme, jako ani jeden boxer na světě prostě neboxuje stejně, no, každý má trošku jiný ten styl, jinou taktiku, jinou tu techniku, no.
1: Říká Klára Poledníková na Signál Rádio.
0: Signál Rádio.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Klárka Poledníková, boxerka, která porazila rakovinu v předposledním stádiu. Co vám tehdy pomáhalo zvládat ty nejtěžší chvíle?
2: Asi box, nebo myšlenky na box, jelikož já jsem onemocněla v době, kdy jsem jakoby byla nejvýš ve své boxerské kariéře, takže jsem byla hodně upnutá na to, že se k tomu boxu vrátím. A kromě boxu samozřejmě rodina a kamarádi.
1: Co to s vámi udělalo, když jste se to dozvěděla, nebo vůbec jak k tomu došlo, že jste zjistila, že máte rakovinu, protože někdy se to nepozná hned?
2: No, já jsem vlastně v září 2018 boxovala na mezinárodním turnaji v Polsku. Byl to jakoby jeden z největších světových turnajů ženského boxu v té době. A vyhrála jsem tam dva zápasy, ale už jsem měla strašné bolesti, takže trenér mě nepustil do třetího zápasu a poslal mě domů. No a já jsem potom za pár dnů šla jakoby doma v Ostravě na fyzioterapii kvůli problémům se zády a z rameny. A když jsem si svlíkla tričko, tak fyzioterapeut mi řekl, že si myslí, že mám akutní příhodu břišní, protože jsem měla jako strašně nafouklé břicho. A ještě si pamatuju, jsem ten den volal taťkovi, že jedu do nemocnice, že mám asi jako akutní příhodu břišní nebo něco, že mám s břichem, ať mě tam potom vyzvedne. No, takže jsem dojela do nemocnice a tam už to nějak jako celé začalo. Šla jsem na ultrazvuk, kde zjistil, že mám v břiše nějaký útvar o velikosti 15x20 cm a poslali mě domů.
1: Brečela jste, byla jste bezradná, říkala jste si, tak to je konec, nebo co vám jako pomohlo to nějak překonat tu dobu?
2: Já jsem se začátku vůbec jakoby nepočítala s tím, že by to mohl být jakoby nádor, nebo že by to mohla být fakt jako rakovina. A hlavně se o tom ani nějakým způsobem nemluvilo. Jako se mnou doktoři vůbec nekomunikovali, takže já jsem ani jako nevěděla, co by to jako mohlo být. A v té době, když máme 17, třeba ještě u nás v té době nikdo rakovinu jako v rodině neměl, tak nás to doma ani nikoho nenapadlo. No. Takže ani nevím, jak jsem to brala. Prostě věděla jsem, že půjdu na operaci, ale ty myšlenky na to, že to bude pokračovat nějakou léčbou, tam nebyly. Ono tam byl potom dlouhý proces, oni mě teda operovali pak až za nějakých 10 dnů, v té době už to mělo 30x25 cm a vážilo to kilo a půl, ten nádor.
1: No teda tak to bylo mega velký.
2: Což já říkám, když jsem se narodila, jelikož jsem z dvojčera, jsem měla kilo 60, takže ta představa toho jakoby je fakt šílená. No a potom to trvalo ještě nějaký měsíc, než přišly všechny výsledky a byla mi vlastně oznámeno to, že mám rakovinu. To už nebylo teda u nás v Ostravě, já jsem se léčila v Brně na dětské onkologii a musela jsem nastoupit na chemoterapii, no. Takže já jsem si myslela, že to zvládnu trošku líp tím, že jsem jako byla sportovec a říkala jsem si jako, že ty vogo nějaká tady rakovina, tak to zvládnu úplně v pohodě, no, ale bylo to celkem jako hodně náročné. Měla jsem jako silné chemoterapie, musela jsem být vždycky 6 dnů zavřená v nemocnici na infuzích a nemohla jsem se vlastně ani pohnout z pokoje, jelikož jsem dostávala jakoby velké dávky jakoby na zavodnění, aby mi neodešly ledviny. Takže jsem potřebovala jako mít u sebe asistenci 24/7, takže se u mě střídala mamka, taťka, ségra, bratranek, sestřenice, jelikož jsem prostě nemohla vstávat z postele ve své podstatě. No a trvalo to všechno tady tohle z toho vlastně od září 2018 do března 2019, no, takže půl roku totální izolace a to člověk jako přehodnotí hodně věcí, no.
1: Co jste si z toho období odnesla?
2: Ono to nejde říct, že by člověka změnila jakoby ta rakovina přesně v tu danou chvíli, ono to trvá. V tom věku, nebo pro mě to bylo v tom věku takové, že mě to měnilo dlouhodobě, protože člověk jakoby cítí, že už je někým jiným, ale ono to nejde jakoby změnit se ze dne na den, jako tam musí potom ještě projít jako určitými věcmi, vytřídit prostě okruh lidí. Lidi vám nerozumí, když se vylečíte z rakoviny v 18 a oni se chtějí bavit a vy prostě řešíte jakoby už úplně jiné věci, jakože co chcete v životě dělat a nechcete jakoby promarnit ani jeden den jako nějakýma nesmyslama, takže cítila jsem spíš jako, že nikde nezapadám, že mi nikdo moc nerozumí a tady tenhle proces prostě není něco, co překonáte za měsíc, za dva, trvalo to jako roky.
1: A viděla jste to světlo na konci tunelu po celou tu dobu, nebo jste propadala nějakým skepsím?
2: Ne, já si myslím, že jsem celkově dost pozitivní. Já jsem si aj během té léčby dělala srandu, anebo jsem tak mi přijde držela všechny doma nad vodou, jelikož mamka třeba s taťkou z toho byly hodně špatní, takže já jsem se snažila spíš jako nepodporovat je v té špatné atmosféře a náladě, ale spíš jsem si dělala tak jako srandičky, aby jsme to všichni doma jako zvládali a pak jsem si brečela sama v nemocnici do polštáře večer.
1: Co byste vzkázala třeba lidem, kteří teď bojují s něčím podobným?
2: Tak nejdůležitější je hlava a přístup. pokud to jako vzdáte v sobě, tak neříkám, že nemáte moc šanci, ale pokud máte pro co bojovat a i kdybyste jako neměli pro co, tak vždycky máte jako pro sebe. Pokud máte rádi život, tak to prostě nevzdávejte, protože jako ono stojí za to žít, i když jako vás třeba ve světě, ve vašem životě jako štve hodně věcí a ta nemoc vždycky přijde, když si máte něco uvědomit, ale neznamená to, že život končí.
1: Říká Klárka Poledníková.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Klárka Poledníková, boxerka, je naším dnešním hostem na Signál Rádiu. Se sestrou vlastníte s vaším jednovaječným dvojčetem, taky fitko. Jak moc je obtížné se o něj starat?
2: Celkem obtížné to je, jelikož...
1: Papírujete taky, nebo na to máte lidi?
2: Máme na to lidi, ale spíš uklízíme, takže kromě toho, že vlastně jsme trenérky, tak tam jsme momentálně i uklízečky, děláme zásobování, kromě účetnictví děláme vlastně úplně všechno, no, takže náročné to je, jelikož máte místo jedné pozice asi 10 jiných pozic.
1: Já jsem si představovala, že tam přijdeme a tam někde za pultíkem se ozve dobrý den a to budete vy nebo vaše sestra, tak to není. Tam máte, předpokládám, někoho na ten chod, aby vy jste se mohli věnovat těm jednotlivým zákazníkům, nebo jak to je?
2: My to máme malé privátní fitko, takže na recepci nikoho nemáme. Zatím si to stíháme jakoby obsluhovat sami, jelikož většinou třeba ráno dopoledne jsem tam jako jenom já a ségra plus naši klienti, takže to je většinou jakoby dva klienti, jakoby jeden můj, jeden od ségry. Takže nějakým způsobem takhle se to zvládáme. Horší, když pak přijde odpoledne a jsou třeba skupinové lekce, máme pod sebou další 3-4 trenéry, takže když se to sejde, tak je to celkem firmol, ale není to nic, co by se nedalo zvládnout.
1: A chodí spíš opravdu do fitka, anebo se od vás chtějí naučit tomu boxu?
2: My fitko jakoby máme, jelikož já jsem vystudovaná kondiční trenérka, takže máme fitko jakoby takovou menší část toho našeho gymu. Větší část je samozřejmě boxerská a máme jenom boxerské trenéry, takže jsme spíš boxerský a kondiční privátní gym. Někdy mi přijde někdo, kdo chce jenom cvičit, ale potom jak tam vidí tu atmosféru v té boxerské části a vidí prostě, jak ti lidi boxujou, tak vždycky potom se stane z toho to, že jednou třeba cvičí, jednou boxuje, prostě ty lidi ten box táhne.
1: Jaký to vlastně je pracovat se sestrou a ještě navíc jednovaječným dvojčetem?
2: Je to náročné. Jako my máme super vztah, ale máme takové období nahoru dolů, protože nám se v tom našem vztahu kombinuje jako mnohem více rolí, my jsme jakoby sestry, do toho jsme dvojčata, což jako normální lidi nepochopí rozdíl mezi tím, co je to být sourozenec a co je to být dvojče, jako máme jako trošku jiné rysy, ale když nás někdo vidí poprvé, tak řekne, že jsme úplně stejné. Ale tak my se vidíme celý život, jo.
1: Pořádáte taky akce pro ženy? Jak to funguje, jak to probíhá?
2: My máme takovou naši komunitu, nějakým způsobem prostě vždycky se jednoho dne rozhodneme, že uděláme nějakou akci, napíšeme holkám do skupiny, hele, tenhle víkend děláme, teď jsme měli třeba akci na Mezinárodní den žen, takže vždycky napíšeme, děláme akci na Mezinárodní den žen, dáme dva tréninky, pak si zajdeme na oběd, kdo chce, tak se přihlašte a vždycky to takhle tak nějak zaplníme. Snažíme se dělat takové prostě odpoledne jenom pro ženy, kdy si dáme kávičku, brunch, pak si zatrénujeme, pokecáme. Většinou to vždycky bývá jeden trénink boxu, jeden trénink nějakého posilování.
1: Teď jsem si představila, jak boxujete, pak jdete dát si něco, půlku prasete třeba, pak to asi musíte vyběhat nebo vyboxovat. To ne, opravdu dbáte na to, aby to byla zdravá strava?
2: Já už teďka momentálně jako nějakou stravu nehrotím. Myslím si, že jako pokud člověk se hýbe a nějakým způsobem nejí od rána do večera nějaké fast foody, tak proč by si nemohl jako po tréninku dát ke kávě čokoládu?
1: To je fajn, že to říkáte. To nás potěšila všechny. Co vás vlastně dneska nejvíc naplňuje? To je to fitko?
2: Dneska, co mě nejvíc naplňuje, tak rozhodně práce. Já už tím, že teďka už neboxuju jakoby na žádné úrovni, ukončila jsem tu boxerskou kariéru, tak mě naplňuje práce, vedu lidi k boxu a myslím si, že jim aj pomáhám třeba zlepšit tím jako jejich životy. Mám hodně klientů, kteří už jsou moji kamarádi, takže mám fakt jako přátelskou atmosféru, jako práce momentálně něco, co fakt jako miluju.
1: Vy se taky věnujete sociálním sítím, což jako odpovídá i vašemu věku. Jak vnímáte tu roli?
2: Myslím si, že v dnešní době je to celkem důležité, protože ve své podstatě je to marketing zadarmo, když se umíte na těch sociálních sítích prodat, nebo když si vybudujete nějakou komunitu a máte nějakou svoji službu nebo produkt, tak ti lidi za váma vždycky půjdou. My jsme začali jakoby se ségrou už kdysi dávno, ještě v nějakém roce 2018, dělat jakoby recepty. Pak nás to nějakým způsobem přestalo bavit. A nedávno, asi rok a čtvrt, rok a půl zpátky, jsme si řekli, že máme prostě zajímavý život, tak proč to tam nemůžeme jako dávat nějaké tipy na cvičení, na jídlo, plus jakoby ten náš obyčejný běžný jako život. Tak jsme začali a už nás sleduje celkem dost lidí, já to furt neberu, jakoby, že bych si řekla, že jsem nějaký jako mikroinfluencer nebo něco podobného, ale už nás začaly oslovovat nějaké značky, máme nějaké spolupráce, takže si myslím, že už i tohle to je momentálně jakoby součást mojí práce.
1: Tak ať se vám daří a hlavně hodně zdraví vám přejeme.
2: Děkuju moc.
1: Naším hostem byla boxérka Klára Poledníková.

0: Radio.
1: To nejlepší z 80. let.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvažte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádio. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu. Posloucháte online
1: na Signál Rádiu.

Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky. Signál Rádia.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.